0: Ostipek, Čupazecka, Kerpce, Hermata s Prondem,
1: Nímám henti,
0: Přísmak Bacuský,
2: Všichko leží,
0: Korolíčky, Flasecka Mleka,
2: Ale
0: Kapelus, Najladnějce Ověcka, Bojštiny, Fartusek Sukarka, Nespočonka Podělecku,